Anětko, podamy so na serwisowe městno, na nowe dźiwowe městno. Kak móža ratorske zawody a mali producenća zežiwit wo swoje produkty lipje zwičnić a do regalu w obchodu dostać? No haj, při sakskim krajnym zarjedźe za wobswět ratorstwa a geologiju je nětko nowe serwisowe městno, kotruž ma regionalnych producentů podpěrować. Pro Regio Sachsen tuton Biro reka, je to naslednik dotelnije Sakske agentury za regionalne selživitwa. Servisuje miestno, tute ma poradžovač, kooperacije s posredkovač a dale kupvanja poskičeč. Projekt tun beži, zajmenča je dodatak planovane, hač do konca 2027. Tak maja se potekim regionalne produkte lepe do obchodu dostać.

Sewer mojo kompasa, tak rekaše tuton titul Hanki Relcene, a kajš w Seweru, šako sme so tež w Wodeče nie, kajš w ju, šako sme so tež předposlední konc tydženja čuli s temperaturami nad 40 stopnjemi. Tajke temperatury mechu wiezo tež wulki wuskutk na wopkat, a to myslimy so netko raz do Lipska, tam šako cywy tydženje su tramwajki jeli, dokyž by słońco tak mocna, temperatury tak wysoke, zo jest so tam tak rec masa bla tramwajku rozbieżała, gdzież kolije jedu, a tak suso, no haj, te tramwajki tak rec haczili w jezbe, jeli może to tak wopisować, bo prom szako cichu tam tele dny, a tu tych tydżeniach wszystko zasa zwuporedzeć, to nie tylko na 4 tydżenie wusadza, a sa tutym czasu wopsionie informuje w damnych europejskich krajach, wo sebe tež v južnych európskych krajach, kak tam s tramvajkami činia, kotre systémy tam vúživajú, předovšem tež kotre materiálie, a tež v Lipsku přichodných 4 týdženiach netko dokvadne přeprúja na kotrých miestnach, tak rec s kotrem materiálom bych už kodil najväčšie, že z cyva nie sú nastali, to je potekým plán za přichodné 4 týdženie a potom Lipsku znova o tom rozsúdža, kak dále činč z škodu kúho vokúho koliu za tramvajky, kotre šako bych so, no hej, môžeš práve rec, škrili v horcoče predposledného konca tydženia.

0: Brettschneiderec, soce to po tekim běžte Sara a Josefina, a jeli mač nětko zajímce titul nudom hišće raz na poskač na Spotify jun na makače. Časač menšinu po šestčich s tym je, a nětko je Mati Čispok zaso přimni. Včera šakobě vůradžovanje staršeskich rádů Serbska gymnázia Budežin z Lázub s krajným zářadom za šulu a kubvanje. O tom jsme ještě někotře dodatné informácie dostali, Matejo.
1: A kajž informuje navoda staršeskich rádů Tomáš Wenzel, můžeš Lázub pobrachovat se vůčbne hodžine v předmetách kajž matematika, jenžeština a informatika. Do daloké je měry kompenzovač, možno bu to přes přidatné kapacity, přes přidatně odvolaných vůčorů a zasadženě referendáru. Podle vůčorů serbšiny vostane situácia Češka, nedostatk serbskořečných vůčorů v obstoji šůžom a nehodží se tu chvíli krotkodobně odstronič. Lázub je na to pokazal, zo mnoze serbsci vůčovace na druhý šulách skutkuje a zo hodží se to jenž ve obmezovanej měre tež vobliovač. Šulski návoda René Vjacok chce podľa Lázub prostvu vo zaradvanie mest na šulska asistenta stajč. Staršiska rada chce tuto prostvu tež podpierač a přesto môli so vúčovať v šulským šindem dňu znamenša jasno voložič.
0: A ja sa tu tým smysle tež vo dôdobných rozrysaniach rečovo?
1: Najvšice v občelení běchu se přezjedný zahodí so problém pobrachovacích vúčorů srbšine jenž zromadne rozrysač. Při tým době šule Lázub, srbsk institúcia a tež Sakske státne knežostro romače dživač. Lázub je již raz svoju zvolnivosť, ke so budžovo vúrazne vúprajú. Kajž Tomáš Wenzel dále zdělí, by rozmočera jara věcuna, konstruktivna, runa časne je sa tež pokazalo, zo sú mnohé druhé šule v Vukoda Sakske z hišče hečimi problémami konfrontované. Najebač šitke vúžadania sú serbske šule tu kvílu hišče lepe nastajená hač mnohé nemské šule.
0: Včera bě po takim vúradžovanje staršeskich rádů Serbskeho gymnázia Budešin z Lázub s krajným zářadom za šulu a kubvanje Matičisvok měš za nás ještě další informácie.

0: Napusad mich je.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Rěčnice staršickich radu na serbskim gymnáziu ve Budešinje su so včera ze zastupjerjemi krajneho zarjada za šulu a kubłanje na rozmu zetkali. Kaž zdźěli rěčnik staršickich radu Tomáš Wenzel, chce so nawoda kubłanišća vo wutworjenje městna za šulsku asistencu pracować, zo bychu so wučerjo bóle podpěrowali. Njedostatk serbscy rěčacich wučerjo pak njehoči so wurunać, dokiž wobsti w tym nastupanju generelny nedostatk, a serbscy wučerjo napřikład ze šelakich přičin na druhých šulach dživaja, na čož lásup žaden vliv nima. Pozadka rozmluvy bě, zo na serbskim gymnáziu pobrachovacích mačonorečných serbských vúčerodla od noho šulska lita viac po koncepče 2+, nevúvúčuja. Na ležovnosti Bohovansko-šulsko centruma ve Vojerecach tvarja nowy ladanski labor, kiž dživa tež z kumšnej inteligencu. To zdjeli budyski krajnaradny zarad na naprašvanje. Za 3,5 milionu euro nastawa moderny dom za ukubwanie ladarjo, šitke modelowe bydlenia so ze senzorami uotuja, zo moli strohotu pacientu kontrolovač a automatisce medikamente dodavač. Nimo to zmija tam nowe jizbne stoje z kumšnej inteligencu, kiž maja ladanskemu personali dživo voložič. Kunc přichodnega leta chceža moderne ladanski labo votevrič, kiž kraj Sakska a budyski okres financujete. Penzije za zvěrjata v budyskim okresu su ze spočatkom prozninu nimale dospołne vúčežene. Jakub Vočo ma dalše informacije.
3: Boranecach su přes cywy prozninski čas vukniovani. Nekotrym dobiachu samo odprajić tak tamniša zvěrečna penzija. Maja tam 8 miestnu za psy a 10 za kočki. Tyž penzija za zvěrata pančicach kukove je nimale dospołnie vúčežena. Tam staraja so vo sebe vo ptáčky, kaž kakaduvy a dalše papagaje, nimo to tež vo kočky. Maja tyž sami citydžene liečnu přestavku penzii. Močinkec skoča penzija v Rachluje pola Kuluva má svoje 12 miestnu hadžo v sreč augusta vukniovane, ale zdžela tyž, zo je lica mienie naprašovanie, dokež ľudžo bole na pienes.
2: Květy na Čenský spjaty jezo hina, kač předvíčane v liču hiše nevodpušča. Kajž krajne zarad za rečne zavěry zdjeli, planuje to nitko najzajšo za názemu. Dotal pobrachuje hiše trybna dovolnosť. Květane Čanský spjaty jezo od lojnčo vopšiane zaniruja. Šalake dživa pak su jenož ze zniženým stavom vody možne. S ponoveniom chce zarad tež kvalitu vody polepšič a silnému rozmnoženju modrých algo zadživač. Zanirovanie má hač do 2020 čitrač. V budyskim okresu je lica telko červených milanů kajž hišče ženě. Kajž spichovanské towarstwo ptačo škytnie stácie v nesvačidle zdjeli, sú lica 870 nezdžacich porů tutých rubežných taků zvistčili. Džoča džoječesač moča tam sú čvonojo towarstwa v juniu rinku přičinili. Přitom sú tež dojšto plastových odpadkov z nezdu odstronili. Vo sebe zbytky ratorské abo vúdžorské šnure sú strašné zaptaky. A to mene bichu, naše povestče, kiž namakače dale na naše internetové stronje Rune, tak kajš v naši app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Žive slebo pokaza ište dost často što na čestopnju. V Budešine tu je cuni vecik. Uladame slunca. Dženca čaja nekotre močne na nebju, mimo pak sucho vostač, ale bude malku zmenjate raz slunco, raz trošku jac močelo. Žive slebo te zaleze dženca pohoni v užice na maksimálne 23 stopnju.
0: Šitko poriadku na pučach a na drohách přijemoj vám dobru jezbu do dženc nižšieho rania.
1: Serbski rozwóz.

0: Dźensa zmijemy wiele dźiła, dźensa nie zmijemy wiele dźiła. Kaž na przykład nětko, słońčko svědčí modré nebio, to je mírné za vás, a když pa zlivky šinu, to znovu ještě zorobit, kečbovat, zorobit čo, přijotovaný byč, zo, pontola, haj, dobit čin dživat.
1: Haj, to je tak. Naše dživo je odvisné od vedra. To vedro je, čím, to také pijemné vedro, kaj neke, to je zupo, to so je rodžiny. Što ješ nám neposvět, to je veľa zlivkov, abo zimné vedro, naše bakterie, to sú zvěrečka, to treba ja pomene dobre vomenena a to je len jednož maja, když je rane vedro.
0: No, a když po zlivky sú, što to pon za vás říká, klumpu šela dať, abo je jopan veľa los ve údvoru, abo dobyčo skýra vonie, čo tam do tých soudy sú klumpa?
1: No, to je rozdielne. Když sa veľa zlivky šindžu, je to jace vode, pon sa tie ve kanálu ešte hýbe, druhý pon pesk, abo kamene šindu, abo samo tiež vate od cichov, to sme šas namili, a když je něco níže leží, to se pan pohybuje a pan se může to do té klipu sunč. Pan malá za to běží. To pan naše přípravy se přízivě a právě hát, je něco neštěme, budeme to dělat. To je jedna věc. A to tam je, čím jac vode šinže, čím menší kdyby to běží. No, rábě kdyby hládat, to se běží, může to hodat důvěř, to se přípravy.
0: A ta rábě jsou růny, já viděl, tam je napravo záde, vůbec 3 metry preč od mé sú také rábě, když něco růbe, on zaje. Už jsme právě také vaté od cichy po takým drevo v nankače. Štášte hovák také šo ve těch kšítkách, ve těch rábách ležalo, što ještě znovu on ze svode čaneli. Já někde nechám musíč na perščené, abo také nešto, ale šta je nanka po vás tak?
1: No, popravím, jo, še mačizne pšindu, ki jsou rá hrube, te drevo, kaž pravíne, to je ve kanálu, to se hádže jo nedostane, to ostane ve jiné klumpy vysajo. Ale jo, pozno smo šelke vecky nankali. Nekotru ľudžo pa nich kľúče potaja, te pa je žal čong zanimaš. Te ve rábe sa v tej mačiznach, pa te nevidíš jace. Štajsno smo tie nankali, ale poľšo pa, to sú tie boli kumštne zuby, ta šodave.
0: To je trichý. Ajdeš nich tu potaj, povíšte snáno, kde môže to boť. Te prašen, šta mám najviace starostu činí, ľadajú na odpadky a odvodu.
1: No, ve odvodu popravím šelke mačizny, čo potáš nima, kaž sú to te vožné labky, alebo to vato štábiky za huši. To nám jara veľa češi činí, dokáž to zateká naše klumpu. Naše klumpu môže ja šelke vece rozčískať, to pa sa pan tý druhý nepší poradí, dokáž tým cajky jara...
0: Robustné, no, to ešte také nešto, dokáž tým zlej také labky, to sa nesmieť a roztorať, no?
1: To sa neroztorať, to pa tam čo potáš nima, popravím sú to odpadky, to nima ve odvodu ničo potáš. Ale kaž to prajene, jo, če še doma, že zvočil, to je preč.
0: A môže čo zvištiť, že je to sa nuzdalo, že je to zabežalo?
1: No, jen zvišti, že je to ništo stalo, ale tak direktne, že jen prajene, keď tam, alebo tam je to šišlo. Je má svoje, jen tuka na ništo, ale tak praje, že jen prajene, keď ty si to bol, to je jara češko. A to je tie pravnosti jara strašne popravo, ništo prajč, dokáž jedne by to pojem do boka zač.
0: No, to je vero, na kúži pat. A što ještě mi, stane je to pozadky zaslyšať, što ještě mi potom tejší ještě dňenca zeznač, blíša zeznač, či vlastně by ta mašina, kýž tu pozadku běží, to je úlke nakladné auto, to je odživo, ale musíme rune přiladovali, a vy ještě to pozadku slyšeli, kaž prane to, pon tež, také mašiny jsou trebné, jeli jsou, také havarie, jeli jsou, zlivky, ale tež při druhých náležnostách, ale o tom, kaž prane, božíš o viace.
2: Stajnje dyš so lije, potom wiedzo so budżowaćerio wodowie regionie, so drbia so przygotować na nuzowe zasadzenie, so woda szudzie dyś tak wotwiezi, każ dobi. Smyszak dżęca rano iż osłyszeli, što szitko we wopwoczkach namakaja. Juno benaj dżęca jeszcze słyszymy, a to za nekak 23, pecza 23 mięczynu.
3: Serbski rozwoz popuczu live na strzelaku.

Žincajoten 8. juli zašaltovališćo aktualny magazin a při mikrofonie jo za was Anja Kochol-Čwarcowa. Witam was učobnja, že co mam redny žen.

Šuli za Dolnosarsko Rěce kulturowe měšće wetměła se we feriach kompaktne kurs Dolnosarske Rěce, a to južo wiecie ako 30 let. Přiduce tyžeń buža zase tak daloko. Lidzbo obžilnikov se poušujo dale, lidzbo kursistu z tua ukraja, ja nam vednica Uta Henčelova kvišči dała, ižo ninto maju 120 přizjavenju, což je zase rekord. A vena jo teke južo přeraživa, až ten raz teke přidu ze švýcarskeje a pelskeje. Ca se uknu teke znato oblica sarskeje, ten Ten raz je to krajny raszt z okresa sprawienysa Martin Häusler. Wiedzi nowoszczu okowo kompaktnego kursa z Gönioszopen Penieżele w naszym programie w rozgronie ze Siednicu Utu Henschelowiju, ale jeszcze nieco smy wam krzyli gronisz, nie wiedzi kursistu kompaktnego kursa, ga przyjrzał już o końc tyżenia do miasta. Za nich są przygotowali redny program tak zwęka w ucby, a gaż budu duce w mieście, penga kšije teke přišto kontakta ze Serbami a snaž teke serbskej peje daš. Snaž, cože teke vys uznaš, až myžeša serbski, ve serbskej kulturnej informaciji lotka maju pins ze serbskeju lipu, take ga maju přitiku vajnsku glicku, kaž take mašo, kužde viži až ča serbe. Jo a žijel programa, kterýž su za kurzistu přigotovali, ga jo teke přist stupne za kuždego albo kuždu, ako gronjone penježele, zmijome pen ešti vece informaciju okovo kompaktnego kurza za vas.

0: RTB Serbski program. Powieści.
1: Serbski dom we Budyšinje wodujo žinca 70 lat stare. We Chožebosu musi více za se bombu znieškodniš, a ta věci zamierowa hala we Borkowach bužo droša. Wo kak wiele, a dalšne nowosti słyšiš o ninto wetymnio, ja som Diana Šicova. Dobry žin. Žinca před 70 letami jo se serbski dom na postovem namestče v Budyšinje vytvoril. Potom, až jo se negajšny serbski dom v leše živešnast čostu 5 a 100 znicu, jo vodoval ven v leta 7 a 100 do 6 a 50 nového natvajone. Tvar jo se zmržniva přes dary a dobrovolne žiebo wiele serbskich modostnych. Wird wytworzenia jużo jo serbski dom kulturne a politiske zrežišćo za Serbu wesebnie w Gornej Łužicy. Žinca mają tam swojo sedwo, domowina z recnym centrumom Witaj a nekotare jeje towaristwo, założba za serbski lud, serbske šulske towaristwo ze zmediowym studium Lucia a redakcja casnika katolski posu. Při gospje jubileja su negajšne a nintejšne v domje živajúce žinca na małe narodnínsky kafé přepšosone. Zjavnosć ma také možnosť sebie dom ogledaš, to bužo 13. septembra, to jo žien vytvorjonego pomnika, na kotoremž šukne institúcie a tuaristva v Budyšinskem serskem domje svoju živabnosť prezentirujú. Město Chožebus a Nímska železnica přigotujo tese na vytupjenje bombe z druhé světové vojny. 250 kilo šešku slepu bombu su ponežele namakali, gaž su tvarnisčo nové železnicárnje po planě přepytali. Více má se bomba znieškodniš, za to má se 500 metr riko okovo Chožebuskego gwóniko dvorniščia šukno evakuirovaš, a to až do ziga jadnasčich. A vet podnia žedne šegi věci nie jezdže. Dalšne informácie dajo na web stronje města pod www.dubkotbus.de. Nowa WC-Zamierowa Halla w Borkowach bużo droża, a wytworio se post, że jako planowana. Z nowej sportowej Halle za zakładną a uszu szulu jose stał wielki projekt – Boszańska Halla. Miesto za zaredowania za 800 gości. Surowa twar miastem stoj, a rono se Halla nuci utwario a ugotujo. Gminske zastupniki deje pak zas a zas přidatne sredki přizvoliš. Jano za juni a juli sumirujo se to na skoro 500 tisac euro, píšo casnik Lausitza Rundschau. Jadna pstyri a dvažasča milionu euro de Boršajnska hala ninto dogroma de płašiš. Spetsetnje su ze 17 milionami licili. 60% tvarskeje sumy zapvašijo zvisk přes strukturne sredki. V pěstném léšu přijdoucego léta, kde se Boršajnská hala vytvoříš. Ve feriach sanirujú v chožebuských šulách. Jadnab 1,1 milión euro investirujú město Chožebus do šulských tvarenjú. V žilojské základní šuli Lutky napríklad melujú styri rúmy a přetvarijú kabinet za chemiju do redonískeje špy. V přijdúcem casu dete se tam teke dva kontejnerja natvaríš, kenž přidatne miestno za úcbu bytujo ty. Při Dolnosarskem gymnázium je dostanjo sportová hala na podzajčnem boku nowe kšivo. Za jadnab 100 tisac euro se přetvarijo topjenje šule na šopvotu z daloko topjenja. Wiednica fachowego obcerka usoko twar pla miesta Chožebus Anja Zimmermann groni, aż joto nepewe usoka inwesticja za miesto, dwójkodobnie desy pak zastaranje obwieszczisz. Wietoszolskie miestczańskie zastojnstwo, co słowiańskie grożiszczo w Radiuszu, tak malcnie jak możno zase wytworisz. Ziel jo, malcnie nowego gospodaria namakaš, kotorež mžo zachopjenk přiduceje sezonge grožiščo zase vrživiš, kroni vietošojski šota Chris Mielchen. Potom, až jo mesto negajšnemu gospodarjeju upovežovo, jo mjastem žiel ustajense urumovane, insolvenza pak hešči beže.
0: Jadro.
1: Žinca wotmjenjaju se mrokawy a swynco na nebju, ale suche wostanjo u nas pla 1-2 do maksimalnie 3-2 gradu. Wiče rono tak pičku šopwe až do 5-2 gradu na meteorologii z Lubiju. A temperatury dalej stupaju, gaž gledamy na końc tyženja, a dojšpiju sobotu już zase skoro 3-2 gradu.

Wiče z gnjoša plana so vo vesebnem ubježovanju, na kterémž smijote se uknica uknik Dolnosarskeho gymnaziuma obžiliš, plana sve studiu ste byli a predstajivý projekt. Wiece z gnjoša pen vet Wičečeho moderatora Gregora Klima. Ja se z vami rozhoknujem, ja som Anja Kochoj-Čvarcová. Mieša se derje, mieša redne lišajski cas.